roku se posunula Hilary Duff. A první místo minule v Relaxádě to byla taková ta DJská spolujízda David Guetta a brazilský DJ Alok.

0: Mně to připadlo takový bubnování na mraky, ale tak jako, co si budem povídat, jasná jednička, dali jste jim hlas, to bylo to nejdůležitější. Ale protože i minule jsme prezentovali 4 novinky a občas se tak jako stává, já už jsem to nenápadně naznačil dopředu, že postoupili do dnešního vydání pouhé 3 a když byly nabízeny 4, co z toho vyplývá, jasně, jedna se tam prostě nedostala, takže ji dneska neuslyšíme, Joel Corey. Na druhou stranu teda si rovnou říkám, že se docela divím, protože k létu se tahle muzika docela hodí, ale nedá se nic dělat. Vy jste svými hlasy, které posíláte na www.radio-relax.cz rozhodli, že Joel Corey má prostě pro dnešek, jak se říká lidově, stopku. Kdo jí ale nemá, to je základní pořadí od 10. do 1. místa. Dneska doufám, že nebude žádné velké překvapení, i když na té 10. svým způsobem, jo, já už jsem to minule říkal, Ray Dalton, který dneska skončil 10. Minule byl, věřte tomu nebo ne, taky 10. Ale za chvilku to uslyšíte, to je fakt jako super muzika. Já nechápu, jak nedostal víc hlasu, je tady 3. týden a furt se chlapec plácá takhle okolo toho spodku. Třeba do příště, svými hlasy podpoříte a dostane se o trochu vejš. Takže Ray Dalton, Go That High, mimochodem on navíc ještě tím otevírá jakoby novou kapitolu svého života a tato skladba má prý nás donutit zapomenout na každodenní a všední život. Takže zapomeňte na 10. místo a zkuste ho trochu podpořit, aby se dostal směrem vzhůru. Na 9. tam je minulá novinka, irští U2, který vydali nový single Street of Dreams. Já tak nějak tuším, že by na podzim měli vydat nové album. Mimochodem jsem třeba zkoumal, co to vlastně znamená ta zkratka U2, jo, to znamená U2. Nic konkrétního to prý neznamená. Kapela se vybrala z několika návrhů prý hlavně proto, že byl krátkej, dobře zapamatovatelný a vypadal dobře na plakátech. A to je asi pravda. Tak jdeme na to. Ray Dalton a hned potom U2 Street of Dreams.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Když se doma náhodou bavíme o muzice, tak to jsou velmi dramatické hovory, moje dcera je taky hodně ujetá na muziku, ale na trošičku jinou zatím, ale ona k tomu dospěje. Říká, tati, ty jsi takový boomer, že by si šel maximálně na depešáky anebo na YouTube. Má pravdu holka, nedá se nic dělat. Depešáky zvládám celkem pravidelně, co se týče YouTube, viděl jsem teda jenom jeden jejich koncert, to je fakt, ale kdyby náhodou ještě někdy zabloudili do Čech, klidně bych vyrazil. Teď ale pojďme dál, protože před námi je vlastně první ze 4 novinek v dnešní relaxádě. To je docela zajímavá muzika. Mimi Web se jmenuje tohleto, já nevím, projekt bych to asi nazval. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Unseen Why a já jsem se tak jako díval, protože některé věci jsou docela dost těžko dohledatelné. Tak tahle ta dáma, nebo slečna by se dalo říct, ještě před pár lety pracovala na své muzice doma a je prostě vidět, že když po něčem jdete, tak že ten úspěch se jako dostaví. I když dneska je to, myslím si, že díky streamovacím platformám trošku jednodušší, tak dneska si pustíme její písničku, která se jmenuje Ends in Y. Za chvíli bude bojovat o vaši přízeň. Můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, je to na vás. No a hned potom nás čeká objev vlastně z minula, Slávek Fam a Poli Garant, ne z minula, z předminula, dneska jsou na 8. místě, pánové. A co si budem povídat, Poli Garant, to je hodně známé jméno na české hudební scéně, nedávno vyprodal Fórum Carlino a navíc má takovou zvláštní značku, ta se jmenuje Corzo a tam dává prostor jaksi mladým muzikantům, tvůrcům a nejenom teda co se týče muziky, ale fotografie, grafický design a tak dále a tak dále. No a vypadnul z toho Slávek Fam a vypadnul z toho docela dobře, tak uvidíme, jak se mu povede dál.
1: Novinka relaxády. Wow.

0: Avec Fama, Polygarant, Chci si být jistej, to je vlastně, když se dívám na pořadí 8. místo. Minulé devítka, to znamená popolezli o jeden stupínek výš. Teď pojďme na další novinku, tam jsem byl docela překvapený. Chris Cross, když se řekne někdo před mnou Chris Cross, tak si vzpomenu na ty dva ďáblíky 13-letý, který nosili v obráceně hadříky a všichni teenageři je napodobovali a tak dále. Bylo to strašně cool a podobně. Pamatuju si tu dobu, byl to nějaký začátek 90. No, Chris Cross Amsterdam, to je trošičku něco jiného, to je spíš taneční muzika, co si budeme povídat. Jsou to producenti velmi dobrý, co si taky budeme povídat. A většinou si vemou do party někoho, kdo zpívá s nima. A je to taková muzika na festiáky a podobně. Hned za nimi je DJka a producentka Justy, která si vybrala ke spolupráci zpěvačku Sam Harper a společně udělali hitovku Just a Little. Minule to byla novinka, dneska 7. místo, tak bych to nějak nezdržoval a jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Co si budeme povídat, zasloužený sedmý místo, aspoň teda podle mě, minule novinka Justice společně se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little, myslím si, že na letní festiáky, takový ty diskotékový, se to hodí naprosto, naprosto skvěle. Ale jedeme dál, protože před námi je šesté a páté místo, tentokrát novinky vynecháme. Na šestce stěhujeme se na sever, do Švédska, duo Jubel, to je takový jako producentský duo, který kdysi prorazil takovým tím celosvětovým hitem, možná si vzpomenete, Dancing in the Moonlight, já teda neumím zpívat, ale vzpomínám si na ní. Co se týče jejich skladeb, je to takový moderní dance pop s letní pohodovou atmosférou, prostě hodí se to. A hned za nimi, to znamená na pátém místě Madonna s novinkou, která byla minule novinkou nebo předminule, Danceteria, která mimochodem, pozor, to jsem ani netušil, ona za svoji kariéru prodala přes 300 milionů nahrávek, je to tak, neustále tvoří nové trendy, to je další věc, a tím, že se neustále kompletně mění, tak vlastně je to jeden z důvodů její mimořádně dlouhé kariéry. To, že třeba teďka holka vypadá trošku hůř, ale pořád vypadá dobře, tak to už je další věc, jo, dneska jako myslím si, že ta chirurgie dokáže fakt jako divy, nebo chirurgie, plastická chirurgie dokáže divy. No ale jedeme dál, protože a jelikož je před námi ono zmiňované šesté a páté místo.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Šesté místo.

0: Novinka z minulého kola, která se dostala nejvýš, dokonce až na 5. místo, Madonna, Dancetter. Mimochodem, musí se uznat, že i přesto, že Confessions 2, to je, nebo Confessions 2, je vlastně červencovým albem, by se dalo říct, a je 15. albem královny popu, tak jako ta holka prostě umí, co si budeme povídat. Jinak popojedeme dál, protože před námi je další novinka. Tu mají na svědomí Green Day. Já jsem se na to docela hodně těšil, protože já tyhle ty pankáče mám hodně rád, ale oni fakt jako změkli. No, nedá se nic dělat, každý se nějak živí a ono s klasickou punkovou muzikou se dneska moc asi neuživíte, nebo možná v jejich případě, jo, já nevím, nehodlám to zkoumat. Ale tohleto navíc je to taková hlavní ochutnávečka z chystaného soundtracku k filmu Nimrod, který vychází 31. července, to jsem docela zvědavej. A oni mají takovou ochutnávečku, která se jmenuje Never Gonna R.I.P. Tak to je vlastně, jestli se nepletu, třetí novinka v dnešním vydání, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. A když se podívám, co nás čeká hned po nich, Mikael. A to je český projekt, by se dalo říct. A je dobrý vědět, že jeho tvorba vlastně ukazuje, jak dneska mohou čeští interpreti oslovit publikum především přes jako streamovací platformy a sociální sítě a tak dále. Dneska to o tom je. Kdo tohle neumí, tak nic, tak tlačí, jak se říká lidově. Tak, jdeme na to. Další novinka Mikael, nebo nejdřív teda Green Day a potom Mikael na 4. místě. To znamená, už jdeme podstupně vítězů.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tak tohle je český projekt Mikael, jinak samozřejmě zatím schovaný Michael Foret, já si ho pamatuju ze Superstar, jako byl takový svůj, byl specifický, ale teď mu to šlape a to je důležitý. Písnička se jmenuje Spolu a o té soudržnosti to hodně je. Navíc, co si budem povídat, on jako fakt hodně šlape, jak se říká lidově, do pedálů, protože už je na čtvrtém místě a ještě má před sebou vlastně 2 týdny, takže může se do té první trojky dostat. Před námi je další novinka, tam je zvláštní partička. Oni jako začínali spolu jako kámoši ve škole a díky energickým jako takovým těm koncertům, který jako hodně šlapali, tak si vytvořili takovou tu věrnou a velkou fanouškovskou základnu. Mluvím o projektu AX and the Hatchmen. Přiznám se upřímně, do dnešního nebo do včerejšího dne, to pro mě byl projekt velmi neznámý. A čtvrtá novinka, která se jmenuje Loser. Za chvilku si to pustíme a hned potom jdeme na třetí místo. Tam je švédská zpěvačka Loreen se skladbou Set Me Free. A co si budeme povídat, Eurovision Song jí dvakrát patří, to znamená dvakrát jí vyhrála. Já bych to jak nenapínal, určitě jste zvědaví úplně stejně jako já. A uvidíme, jestli si povede tato poslední novinka v dnešním vydání dobře a jestli ji pošlete do té základní desítky s hlasováním na www.radio-relax.cz.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jsme na stupních vítězů. Třetí místo, švédská zpěvačka Loreen a Set Me Free. Myslím si, že kdyby tohle pustila do Eurovision, takže po třetí urve tu hlavní cenu. Ale to možná až tak za rok. Teď pojďme k nám do Relaxády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. A říkám to proto, že je vlastně potřeba buď to z novinek někoho, pokud se vám líbí, posunout směrem vzhůru. Mimochodem, dvě skladby dneska vypadají, tak na to myslete. Takže dvě místa jsou tam určitě volný. A nebo s tou desítkou, kterou tam máme na webu, tak s tou třeba zamíchat pořádně vašimi hlasy. Je to jenom a jenom na vás, my to příští týden v úterý sečtem a ve středu, další středu teda myslím, tak pustíme dál do světa, ale to už bude trošku jiná relaxáda. V té dnešní jedeme na druhé místo, dneska naposledy. Říkám to proto, že jestli máte Alexe Warrena rádi, tak si ho poslechněte. Skladba Passenger, tady je 5 týdnů, a minule byl třetí, dneska na druhém místě. Tenhle ten chlápek si získal miliony sledujících na sociálních sítích, tam se to vlastně dneska odbývá, co si budem povídat. A teprve potom se tak jako naplno pustil do muziky. Dneska patří mezi nejrychleji rostoucí popové zpěváky své generace. Tu poslední větu jsem si samozřejmě musel přečíst, protože takhle učeně hudebně já bych fakt jako nemluvil. Tak jdeme na to. Dvojka, Alex Warren a Passenger.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aby bylo jasno, Alex Warren je tady pátý týden, to znamená, má vystavenou stopku, je to jednoduchý, ne že by to byla tak špatná muzika, to ani náhodou, ale existuje takový pravidlo, že písničky jsou tady maximálně 5 týdnů, abyste si je užili, abyste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz a po 5 týdnech je nahradí 1 ze 4 novinek, to znamená, ty vám prezentujeme vlastně každé vydání Relaxády, abyste si vybrali, protože nepamatuju Relaxádu, kde by alespoň jedna písnička nevypadla, nebyla tady 5 týdnů a dneska to jsou 2. To znamená druhé, Alex Warren, a ještě i první místo, to si řekneme za chvilinku, protože předtím musíme samozřejmě rekapitulovat. A jak už jsem zmiňoval novinky, tak je dobrý začít od nich.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

0: A dneska to bylo samý překvápko, by se dalo říct. Mimi Web je taková docela sympatická holčina, Anson Y, skladba, která dneska vlastně zazněla úplně poprvé, a uvidíme, jestli se jí bude dařit natolik, že ji posunete do té první desítky. Nechme se překvapit. Criss Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza a Billy Williams. Já jsem se bavil i o tom, že Criss Cross pamatuju někde na začátku 90. let. To byly ty, jak nosili všechno v oblečení v obráceně, ale tohle to s nima nemá nic společného. Tahle skladba se jmenuje My Oh My a i pro ní můžete hlasovat na našich webovkách a posunout ji do té základní desítky. Co si budeme povídat, Green Day, to jsou punkáči, který čas od času sadějí na takový stravitelný punk, a protože taky se musí něčím živit, kluci, to je jasný. Never Gonna R.I.P., to je dnešní třetí novinka. Já teda doufám, já teda prosím, abyste je posunuli do té desítky, protože já mám rád, když se to taneční rytmus relaxády trošku provětrá. X and the Hatchman, to je další taková zvláštní novinková věc, skladba, která se jmenuje Loser, je v pořadí čtvrtá, najdete ji taky u nás na stránkách, můžete si ji tam dokonce i přehrát, tím pádem ji můžete klidně dát i hlas, a vzhledem k tomu, že dvě skladby z dnešního pořadí vypadnou, tak třeba se do té desítky dostane.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale jdeme na tu základní desítku. Už jsem říkal, věčný smolař, mi to teda tak přijde, že už třetí týden se plácá někde dole mezi 9. a 10. místem Ray Dalton, a přitom mi ta písnička fakt přijde dobrá. Tak zkuste mu přidat nějaký ten hlásek, ať se konečně vyšplá, ať ví, jaký to je odlepit se od toho dna a jít směrem nahoru třeba na 9, kde jsou třeba aktuálně YouTube. Upřímně se docela těším, protože samozřejmě startuje se s novinkovýma singlama, aby potom na podzim vystartovali s novým albem. Jsem docela zvědav, co udělají, protože tenhle ten single tak jako představuje ten jejich charakteristický zvuk. Jdeme na osmičku. Garant, známá to postava české music, má projekt. Výsledkem toho projektu je Slávek Fam. Ten je dneska na 8. místě, když byl minule 9. No tak jako i jedno místo je posun. Na 7. Justy a zpěvačka Sam Hub.

Ta na sedmičku vystartovala rovnou z novinek a co si budeme povídat, tahle muzika prostě k létu patří. A na šestce švédští Jubel Ocean House. Mimochodem na šestce už jsou druhý týden, tak s tím koukejte něco udělat. Těžko se jim ale bude postupovat na páté místo, protože tam je Madonna, která vydala nový album a navíc tahle ta skladba Danceteria není vůbec špatná.

0: A aspirantka na příští stupně vítězů? No tak já bych to třeba viděl na tu Loreen, která je dneska třetí, Set Me Free. Protože jak druhé, tak vlastně i první místo v příštím vydání už nebudou. Takže připomeneme to druhé, tam je Alex Warren Passenger, a to mi je docela líto. To je taková písnička, která se dá hodně poslouchat. Já si tak jako dokážu představit, že bych třeba jel někde, já nevím, na kánoji, na řece a tohle mi někdo pouštěl zezadu, hned by se mi lípádlovalo. Takže Alex Warren se loučí a my jdeme pomalu, ale jistě na první místo. Tam tomu ale samozřejmě musíme udělat takové jakože lehké entrée, protože na prvním místě je skladba, která je dílem světových DJů, takhle bych to řekl. Protože když se řekne David Guetta, tak to každému je jasný. Když se řekne Alok, tak myslím si, že pokud se pohybujete v taneční muzice, tak víte, že to je fakt jako hodně známý brazilský DJ. Skladba s názvem Run Run River není jako typické jako zvukově takový počin DJský, festivalový a tak dále. Ale je to skladba, která se líbí, co si budeme povídat. Navíc David Guetta má za sebou stejně jako Eva Farná trojici koncertu. On teda v Paříži na stadionu, ten je trošičku větší než ten Praze. Ale jako viděl jsem z toho na YouTube asi 3 nebo 4 nějaký ty záběry nebo prostě ty další ukázky. David Guetta na tom třetím koncertě, musím teda přiznat, jako ten byl úplně dojatej. Fakt z něj padaly slzy krokodýl. Takže možná už jenom za to si zaslouží dneska si to svoje první místo společně s Alkem užít. Nebudeme to nějak asi napínat. Já bych na to asi šel. První místo dnešní hitparády. David Guetta, Alok a Stick Figure a skladba s názvem Run, Run, River.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 27. července. Tento den roku 1960 se narodil Conway Savage, basák kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Ročník 1948 je legendární americká karasobruslařka Peggy Fleming. Přišla na svět v kalifornském San Jose. Roku 1924 končily 8. olympijské hry, které se tehdy konaly v Paříži. Od tohoto dne roku 1940 začal v Americe vycházet Billboard magazín, který publikuje prodejní hitparádové žebříčky. 27. červencový den roku 1953 bylo podepsáno příměří korejské války. Po 24 letech John Lennon získal zelenou kartu pro trvalý pobyt ve Spojených státech.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Relax Radio. Relax Radio.

psalo třeba třešně, jestli ještě máte, anebo švestky. 55 km za hodinu. A hezky svěžně šlápneme do pedálu. Tady je nejnovější Kaskáda na rádiu Relax.

0: Také když se probudíte, ještě než jdete do koupelny, tak zkouknete, co je na sociálních sítích. Relax Radio je adresa na Facebooku, na Instagramu a náš web má naši adresu radio@relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

Na silnicích je na začátku týdne, to vypadá celkem v pohodě. Postojíte si zhruba 5-6 minutek na příjezdu do Prahy vedle letiště na D7.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Skandinavian Sleeping and Living.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Kolona zhruba 8-minutová se tvoří na D7 na příjezdu do Prahy hned vedle letiště. Počítejte s mírným zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin a 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Start týdne bude studenější maličko a deštivější, takže pro přírodu příznivější. Větrno s přeháňkami a ochlazení, to nám meteorologové předpovídají na začátku žhavého týdne. Předpokládáme proměnlivou oblačnost na řadě míst přeháňky, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. A nejvyšší odpolední teplota s větrem 55 km za hodinu, 25 stupňů Celsia. A já taky tleskám přírodě, že nám trošku zapršelo, protože ten týden vypadá, že nám bude hodně horko. Olga

0: Pojďme se podívat a připomenout si, jak bylo v minulosti 27. července. Průměrná teplota pro dnešní den je necelých 20 stupňů Celsia, 19,8. A myslím si, že statistiku podprůměrnosti letošního studeného července trošku vylepšil víkend a vylepšit by ho mělo i posledních pár dnů v červenci, protože tento týden máme dvouměsíční, červenec končí, srpen začíná. No a minulost je taková, že nejnižší teplota v tento den, a to byla pěkná zima, v roce 1890 bylo jenom 9,5 stupně. Ne 19, 9,5 stupně, necelých 10 stupňů. Ale horko, pokud si vzpomínáte, pokud jste to zažili, bylo před 43 lety, bylo nejtepleji v roce 1983, byla zaznamenána nejvyšší teplota pro dnešní den 37,8 stupňů Celsia. To překonáno nebude, ale jinak si myslím, že teplotní rekordy tento týden asi padnou.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Jak to vypadá na silnicích? Linka řidičů 606 736 736 je tady připravená pro vás. No a sluníčko zatím nevidíme, možná někdy k večeru a určitě během týdne, tak alespoň v písničce. Teď Sun Don't Shine, Fady. Krásně rozmlouvací větička Sun Don't Shine, schválně to vyzkoušejte. Ještě mám něco jiného a to používám často. Železo, oželesilo si sa, koleso, okolesilo si sa. Pozor na silnici, na kolesa.

0: na Facebooku Relax Radio, máme dotaz. Jak nejsnadněji loupat vajíčko? Já jsem se do toho pustil teďka dneska po ránu a nějak mi to vůbec nešlo. Máte nějakou radu vyzkoušenou, ne načtenou někde na internetu, ale vyzkoušenou, že to funguje? Jak nejsnadněji loupat vajíčko? Poraďte.
1: Ráno na relaxu.
2: Ráno na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Už i na D7 takhle po ránu se pracuje od 7 hodiny, což je za chvilku, by měli odstartovat stroje pomalu jedoucí vozidla údržby v pravém jízdním pruhu na D7 před Prahou 7,5 až 10,5 km ve směru do Prahy. Malá krátká kolona, pár minutová, se vytvořila na D7 na příjezdu do Prahy. Pozor, hned vedle letiště.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je přesně 7:00.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: Dnes bude větrnost s přeháňkami a ochlazením, vítr až 55 km za hodinu. Předpokládejme proměnlivou oblačnost, říkají meteorologové na řadě míst přeháňky. Později odpoledne budou srážky ustávat, oblačnost ubývat a pak se začne oteplovat. Ale dnešní maxima budou okolo 25 stupňů Celsia. A že by mělo zafučet, tak o tom

Jak vypadá pohled ze studia Rádia Relax? Právě teď v pondělí 27. července 6 minut po 7. hodině se můžete podívat na Facebooku Relax Radio, co právě teď vidíme krásně v přírodě. Relax.

0: světlo.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny,

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K dopravní nehodě došlo v Praze na sjezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Tady je blokovaný jeden jízdní pruh, osobní auto narazilo do svodidel.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala na sjezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Je neprůjezdný jeden levý jízdní pruh. Je to vlastně nehoda dvou osobních aut, máme nahlášenou, i když původně byla hlášena nehoda osobního auta do svodidel, a jedno vozidlo ještě čeká teď na odtah, tak s tím počítejte. 7 hodin 28,5 minuty.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Po víkendu se nám změnilo počasí a další změna nastane s přechodem července na srpen. Dnes má být větrno s přehánkami a ochlazením, a to větrno má být až do maximální rychlosti 55 km za hodinu. Předpokládejme proměnlivou oblačnost, na řadě míst přehánky a maximální odpolední teplota 25 stupňů Celsia. A teď něco pro všechny šampiony. Rajce Fred.
0: Relaxer.

Dnes je 27. července. 27. července máme ve sportovním kalendáři zapsanou skvělou událost z roku 1952, kdy Emil Zátopek vyhrál maraton a získal třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Takže tohle to je pro všechny běžce a pro všechny sportovce, atlety krásný den, krásné připomenutí a krásná vzpomínka rok 1952. A ještě v jakém čase Emil Zátopek vyhrál ten maraton? Schválně srovnejte, jestli jste rychlejší. Za 2 hodiny 23 minut a 3 vteřiny.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. července. Tento den roku 1960 se narodil Conway Savage, basák kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Ročník 1948 je legendární americká karasobruslařka Peggy Fleming. Přišla na svět v kalifornském San Jose. Roku 1924 končily 8. olympijské hry, které se tehdy konaly v Paříži. Od tohoto dne roku 1940 začal v Americe vycházet Billboard magazín, který publikuje prodejní hitparádové žebříčky. 27. červencový den roku 1953 bylo podepsáno příměří korejské války. Po 24 letech John Lennon získal zelenou kartu pro trvalý pobyt ve Spojených státech.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda a dopravní omezení se stalo a stala mezi Žadcem a Karlovarkou. Pozor, tahle ta spojovací silnice mezi Žadcem a Karlovarkou je teď uzavřená na křižovatce, odkud můžete jet na Mnicholupy a Holedeč, což je nedaleko Nové hospody, části Nová hospoda. Srazila se dvě osobní auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, protože tam probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Takže silnice spojovací mezi Žadcem a Karlovarkou přes Svojetín je teď uzavřená.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda, o které jsme mluvili, stále trvá mezi Žatcem a Karlovarkou přes Svojetín. V místě, kde je rozdvojení směrem na Měcholupy a Holedeče, je to uzavřený kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8:00.
1: Na Berounsku v sobotu hořel dětský tábor a fotbalisté Kladna nestačili na Ústí. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: U Otročiněvsi na Berounsku v sobotu hořel dětský tábor. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 70 účastníků. Jeden se nadýchal z plodin. Příčinou zahoření byla technická závada na komínu. Vany na velkoobjemový odpad jsou v Kladně během prázdnin přistavovány jen na žádost občanů, jak za magistrát říká Kateřina Přebilová.
3: Vedení bytových domů, popřípadě obyvatelé rodinných domů, je v případě velkých úklidů mohou objednat přímo na magistrátu. Vždy ale nejméně se 14-denním předstihem. Dovolím si dodat, že velkoobjemový odpad se dá celoročně bezplatně odkládat do sběrných dvorů.
1: Výrobce baterií Varta je v problémech, podal návrh na insolvenci. Dolů jej táhne slabá poptávka a dluhy. Firma totiž byla příliš závislá na Apple, který si pro svá

0: jej zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 km nad zemí. Nikomu tak žádné nebezpečí nehrozí. Sport. Fotbalistům Kladna úvodní zápas po návratu do druhé ligy nevyšel. V Ústí nad Labem prohráli 1-2. Ještě minutu před koncem přitom sahali po bodu. V 89. minutě drželi stav 1-1. Soupeř ale přidal rozhodující branku. Kladno teď čeká první domácí zápas. V pátek hostí Bčko Baníku Ostrava.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes ještě mírné teploty, 22 až 25 stupňů, k tomu proměnlivá oblačnost s přehánkami. Zítra 26 až 29, ve středu 30 až 33, ve čtvrtek může být i 38 stupňů, v pátek i 39.
2: A to je otázka, co pak bude v sobotu a v neděli. Ona se smála. Startuje Vysmátý týden se skupinou Mandraže právě teď.
1: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Ke snídaní jsme si dnes udělali bajíčka medium a nešla nám moc oloupat. A proto máme dotaz na Facebooku Rádia Relax, jak nejsnadněji oloupat bajíčko. Máte nějaký fígl? Tady píše Maggie. No tak to fakt nevím, pořád to nějak zkouším a nic, my to právě taky zkoušíme, trvá to strašně dlouho, přitom by to mělo být rychlý. Lukáš radí udělat omeletu. No Lukáš, výborná rada, děkuju, ale já, když dělám omeletu, tak to normálně rozklepnu.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Zděj, už tam bude?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Karibská královna, Caribbean Queen. Kdyby se Karibská královna jmenovala Věroslav, což dneska už v dnešní době není nic výjimečného, tak by měla dneska svátek. Blahopřejeme všem Věroslavům.

0: Ale ta písnička se jmenuje Pátek, ale to je daleko, pátek, Friday. My máme dnes Monday, my jsme na startu nového týdne, na konci měsíce a vlastně tento týden bude rozdělený dvěma měsíci. Červenec končí, srpen začíná, prázdniny jdou do druhé poloviny a mění se i počasí. Bylo horko už o víkendu, teď se to změnilo, ale v pátek, až bude ten den Friday, tak by měl být vlastně úplně nejteplejší tento týden, tak se na to připravme. Rychle ho nem ručníky namočit a uvidíme, jak to dopadne. Rozhodně by to mělo být jiné než dnešní ráno studenější, pláštěnkové a deštníkové. No a nad ránem je i písnička, kterou máme pro vás s přáním hezkého dne pondělí 27. července právě teď v našem playlistu.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 27. července zdravím všechny herpetology. 27. července 1950 australský herpetolog a lovec hadů Kevin Budden jako první na světě odchytil tajpana velkého. Pokud máte rádi hady a nechcete jít třeba do zoologické zahrady, zajďte na Jižní Moravu. Hlavně Národní park Podyjí a Bílé Karpaty, tak tady žije nejhojnější užovka obojková, vzácná užovka podlamatá a také největší koncentrace našeho největšího hada, a to je kriticky ohrožená užovka stromová. To všechno a možná ještě nějaký bonus tam můžete potkat. Tak já zdravím všechny, kdo máte rádi tyhle ty syčáky, kteří syčí. No a jak to dopadlo v tom roce 1950? Kevin Budden jako první na světě odchytil tajpana velkého, bohužel den na to zemřel na následky uštutí, které při tom lovu utrpěl.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vajíčko je dotaz, který máme na Rádio Relax, protože mě to dneska vůbec nějak nešlo mi to, myslel jsem si, že to bude rychlé jídlo, nebylo to rychlé jídlo. Lucka píše, loupu vajíčka na Facebooku Rádia Relax, dobrá rada. Loupu vajíčka pod studenou tekoucí vodou, jde to samo? No mně to samo nešlo, protože jsem to dělal taky pod studenou vodou. Pak tady píše Háňa, vynípnout kousek z kořápky i s blánou, co je pod ní, takže jenom kousíček, přitisknout na ten otvor ústa a prudce pod ní fouknout. To musím zkusit. Ale nejúčinnější je, píše, dávat vejce do už vroucí vody, to jsem udělal, tou rychlou změnou teploty blána od vejce odskočí sama, to nevím, ovšem ne hned z lednice radí. Ale já jsem to dal hned z lednice a píše, ne hned z lednice, protože třeba je včas vyndat, aby měla pokojovou teplotu, jinak prasknou. No a tak já jsem měl si štěstí, protože mi ta vajíčka nepraskla. Ale teda udělám to takhle podle tohoto návodu a zkusím, že se vynípne kousek z kořápky i s blánou a foukne se do toho vajíčka. No, se to nesmí být úplně hodně na měko.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Praze mezi D5 a D6 na Pražském okruhu, to znamená křižovatka od Zličína až po letiště směrem k letišti. A je to směrem k letišti, kde se srazilo nákladní s osobním autem, počítejte s tím, jděte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: David má pro nás nové zprávy, uslyšíte už za 3 minutky. Já připomínám dopravní nehodu nákladního a osobního auta, která se stala na Pražském okruhu mezi křižovatkou na Zličín na D5 a letištěm. Ve směru k letišti, počítejte s tím.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Nové zprávy a přesný čas 9 hodin.
1: Berouně přibydou další semafory a lanovka na Petřín obnoví provoz na konci září. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Beroun bude mít další světelnou křižovatku, vznikne na křížení ulic Kolárova a Jungmanova. Přinese zásadní zlepšení dopravní situace pro všechny účastníky provozu. Stavba začne ve středu, vyžádá si částečný zábor chodníků i omezený průjezd aut. Slaný navýší kapacitu čističky, je v Blahoticích, starosta Martin Hrabánek.
3: Blahotice jsou součástí našeho města a místem, kde sídlí naše čistírna odpadních vod. Kapacita místní čističky se výrazně navýší a přinese efektivnější provoz. Práce proběhnou za jejího plného provozu a vítězná nabídka je přibližně o 3 miliony korun nižší než původní odhadovaná cena.
1: Registrační značky aut půjde doručit do výdejních boxů a výdejen. Kvůli převodu vozidel už tak nebude potřeba chodit na úřad. Na svém posledním zasedání před prázdninami o tom bude jednat vláda. Volno ji čeká v příštích 2 týdnech. Opět zasedne až 17. srpna. Lanovka na Petřín se opět rozjede na konci září, bude kompletně v novém

0: navázal na úspěch z let 2020, 2021, 2024 a loňska. Vyrovnal tím historický rekord v počtu prvenství. Nejlepší Čech Matyáš Vacek skončil 49.
1: Relax Radio.
0: Do Česka míří úmorná vedra, ve středu 30 až 33 stupňů, ve čtvrtek 35 až 38, v pátek i 39. Vše navíc při slunečné obloze, dnes ale ještě příjemněji, proměnlivá oblačnost s možnými přeháníkami a 25 až 22 stupňů Celsia.
2: Dáme si depešáky a předám mikrofon Terce.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Krásné a slunečné pondělní dopoledne. Máme 9 hodin, téměř 13 minut a startuje dopolední kafé Time s Terkou. My jsme se minulý týden neslyšeli, nebudu vám hát, stýskalo se mi po vás a doufám, že i vám po mně. Ale už jsem zpět a dnes až do 12 hodin tu opět budeme společně. Máme na plánu spoustu hudby, zajímavých informací a samozřejmě třeba i zpráv a i dopravních zpráv. Tak poslouchejte Radio Relax až do 12 hodin se mnou. Ale dneska máme 27. července. Svátek nám slaví všichni Věroslavové, takže těm samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a narozeniny slaví dneska třeba Janek Ledecký, tak také přejeme všechno nejlepší.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

Posloucháte Radio Relax, dopolední kafe Time s Terkou. No a já bych vám chtěla říct, že už jsme téměř v polovině prázdnin. Tím samozřejmě nechci uvalit nějakou depresi, hlavně na školáky, ale je to bohužel tak. No a dneska máme 27. července a na dnešní den připadá takový speciální den, a to den vezmi své pokojové rostliny na procházku. Doufám, že doma máte nějaké pokojové rostliny, protože samozřejmě tvoří útulnost domova a taky určitě zlepšují, jak se říká, ovzduší doma. Takže pokud máte pokojovou rostlinu a nedej bože jí máte i nějak pojmenovanou, protože se to občas stává, že někdo má radši pokojové rostliny než třeba i lidi, tak pokud je to váš případ, tak mi napište na 606-736-736, jestli máte svou oblíbenou květinu, klidně mi ji i pošlete vyfocenou, a pokud, jak říkám, ji máte pojmenovanou, tak samozřejmě chci znát jméno.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu na 24. kilometru ve směru na Ruzyni je dopravní nehoda nákladního vozidla. Dejte si pozor, projíždějte tam opatrně a jedná se o téměř křižovatku u Zličína. Tak dejte pozor a kdyby cokoliv, tak nám hlašte vaše dopravní informace na 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Na Radio Relax nám právě teď dohrála písnička od One Republic Rich Love. No a my jdeme určitě na další hudbu. Můžete se těšit třeba na Imagine Dragons nebo na písničku od Opět a Radeček a Kláry Vytiskové Zůstaň. No ale co nás čeká teď? Je to písnička Baby, která byla vydaná v roce 2010. Je to píseň Justina Biebera, kanadského zpěváka, společně s raperem Ludacrisem. Je to píseň z Bieberova debutového studiového alba My World. No a v tuto chvíli je to oficiální hudební videoklip, který je na 39. místě v rámci sledovanosti na YouTube. No a samozřejmě od roku 2010 tato píseň pozbírala spoustu a spoustu ocenění. Tak jdeme na ní. Baby, už teď na Rádiu Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Dnes máme 27. července a také dneska slavíme den vezmi své pokojové rostliny na procházku. Věřím tomu, že na procházku rostliny úplně neberete, ale ten den bychom mohli nějakým způsobem oslavit v rámci těchto rostlin. Vím, že spousta lidí má rádo své pokojové rostliny. Samozřejmě je potřeba o ně pečovat a pokud i vy máte rostlinu, kterou máte velmi rádi a dokonce ji máte třeba i pojmenovanou, povídáte si s ní a rádi se o ní staráte, tak mi ji pošlete na 606-736-736, protože dnes se o pokojových rostlinách budeme bavit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na pražském okruhu na 80. kilometru ve směru na Rozini je porouchané vozidlo. Očekávejte, že se zdržíte. A kdyby cokoliv, dejte nám vědět na číslo 606 736 736.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 10 hodin, to je přesný čas.
1: Železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude hotov za 18 let a tropy začnou ve středu. Další zprávy pro vás, hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude hotov v roce 2044. Vyjde na 76 miliard, výrazně více, než se předpokládalo. 25-kilometrová stavba bude jedním z nejnáročnějších dopravních projektů v zemi. Výrazně zrychlí cestu z Prahy na západ republiky a dál do Německa. Odlehčí i současné trati kolem Berounky. Na dokončení si ale ještě 18 let počkáme. Loděnice odkládá modernizaci sportovního hřiště. Původně měla začít v létě. Obec je ale vytížena organizováním dalších dvou probíhajících velkých akcí, rekonstrukcí střechy kulturního domu a instalací nového odvětrávání v tělocvičně školy. Proměna sportovního hřiště tak přijde na řadu později. Policie prověřuje hromadnou výhrůžku o nastržení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijela dnes ráno, postupně kontaktuje provozovatele a objekty a kontroluje je za běžného provozu. Závažnost výhrůžky hodnotí jako nízkou. Česko čeká 12. srpna výrazné zatmění slunce. Nejlépe vidět bude po 8. hodině večer. V noci se navíc přidá i meteorický roj Perseid. Pozorování bude možné na řadě hvězdáren a dalších stanovištích. Jejich seznam je na stránkách astro.cz. Stejná situace se znovu odehraje až v roce 2045.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie včera porazili Slovácko 5-1. Úvod do nového ročníku první ligy se jim tak vydařil podle představ. To Sparta nečekaně podlehla nováčkovi brněnské Zbrojovce 1-3. Stejným poměrem nestačila ani Plzeň na Liberec. Trenér Viktorky Martin Hyský.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas. Jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili. Upřímně říkám, že jsem čekal, že to mužstvo je líp vyladěný, líp připravený, ale bohužel to tak nebylo.
1: V dalších zápasech Baník porazil Zlín 1-0, Teplice Bohemians 3-1, Jablonec přehrál Slovácko 2-1, stejně skončil i duel Hradce Králové s Pardubicemi. Dnes se hraje dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a 22 až 25 stupňů. Místy počítejme i s přeháněkami. Zítřkem začne oteplování. Má být slunečno a 26 až 29 stupňů. Od

0: Věřím tomu, že i vy jste to tady měli v tom městě o trochu příjemnější.
1: Tak teď táhneme jedním dechem opravdu k těm s vysokým teplotám a musíme to nějak zmáknout. No.
0: Určitě to zvládneme. A vy to zvládnete s námi. Za chvilku Message in a Bottle od Taylor Swift na Rádiu Relax. Tak krásné pondělí.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Relax.
2: Relax Radio.

0: Na Radio Relax nám dohrála právě teď Taylor Swift s písničkou Message in a Bottle, kterou jsme vám slibovali i v rámci našich zpráv. Teď ale jdeme na naše pokojové rostliny. Dnes je den vezmi svou pokojovou rostlinu na procházku. Věřím, že nikdo z vás to nedělá, ale to, že máte doma oblíbené květiny, to je mi úplně jasné, protože mi píšete na 606-736-736 a mám tady zprávu od Jany. Já mám doma 5 let orchidej a říkám jí majdičky. To zní moc hezky. A pak tady přišla ještě jedna zpráva, ta je poměrně vtipná, protože mi píšete, my máme doma velký kaktus a říkáme mu pan Pícháč. Pokud i vy máte nějakou rostlinu, tak mi můžete napsat na číslo 606-736-736 anebo klidně na náš Facebook. Samozřejmě, pokud ji máte i pojmenovanou nebo vyfocenou, tak nám ji pošlete.
1: Relax.

0: Téměř měsíc je v kinech film, který se jmenuje Po večerce. Jedná se o českou rodinnou romantickou komedii režiséra Dana Pánka, která v kinech měla premiéru právě 25. června tohoto roku. No a jedná se o komedii, která je z prostředí Tábora. Pro mě je to teď aktuální, protože jsem z jednoho právě přijela a věřím tomu, že v rámci léta by to i pro vás mohlo být poměrně fajn večer zajít si do kina na tuhle dětskou táborovou komedii. Může zajít na ní celá rodina a hlavními představiteli hlavních hrdinů je Vladimír Polívka a Eva Podzimková. Tak to je náš tip na to, na co si zajít do kina.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Měření teplot v pražském Klementýnu probíhá nepřetržitě už od roku 1775 a tvoří nejdelší souvislou řadu měření ve střední Evropě. A právě v tento den, 27. července roku 1983, bylo v Klementýnu naměřeno 37,8 stupňů Celsia, což je zatím v historii Klementýna úplně nejvíc. Takže už v této době byly v létě vedra. Dnes nás žádné vedra nečekají, ale v tomto týdnu se ve čtvrtek můžete těšit na teploty okolo 37 stupňů. Tak si to naplánujte, tak samozřejmě, ať jste u vody a nikde se neuškvaříte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Od dnešního dne můžete na našem Instagramu soutěžit, a to o vstupenku na festival. Jedná se o festival, který se bude konat 21. srpna v letním kině ve Slaném. Jedná se o festival Valník, který už posluchači Rádia Relax určitě dobře znáte. Letos se tam objeví skupiny jako 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel. No a na našem Instagramu se objevila otázka, na kterou, když budete znát správnou odpověď a náš Instagram budete sledovat, tak můžete vyhrát vstupenky právě na tento festival. Otázka zní, kolika denní festival je. Pokud to víte, zaměřte na náš Instagram a tam odpovídejte, protože až do 3. srpna můžete soutěžit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Andrej Babiš a Tomio Okamura vzkazují, že by bylo fajn zrušit 9. třídy. Navrhuji zrušit 9. třídu základní školy, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce. Toto popsal pan Okamura. No ale co by to znamenalo v praxi, co zajímá hlavně mě? A to je to, že už o rok dřív by se děti měly rozhodovat, co chtějí studovat za střední školu. A řekněme si úplně upřímně, už teď v těch 15 letech často netuší, kam by šli dál. A celá ta jejich část dětství by se tak zase zkrátila ještě o rok. Co si o tom myslíte vy? Klidně mi napište na 606 736 736.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Dvě minuty po 11. vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: V Berouně přivítají nové občánky a varování před klíšťaty dál trvá. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Berouně proběhne další vítání občánků v obřadní síni radnici v plánu na 22. září. Podmínkou je včasné podání přihlášky nejpozději do 9. září. Dítě navíc musí mít trvalé bydliště v Berouně od svého narození. Libochovec se natrvalo upravili otevírací dobu hřbitova. Od dubna do října je otevřen denně od 8 do 18 hodin. Ve zbytku roku pak od 8 ráno do 5 odpoledne. Kulturní centrum Kaštán v pražském Břevnově zásadně promění podobu. Čeká jej rozsáhlá rekonstrukce a dostavba. Vznikne tu tak nové kulturní a společenské centrum dané oblasti. A to při zachování historického rázu památkově chráněné budovy. Vše ale zatím jen ve stádiu příprav. Za zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence hrozí 5 let vězení. Své o tom ví mladík z Pardubicka. Díky AI

0: zajít k lékaři.
1: Sport. Slávistům v Edenu ve včerejším utkání se Slováckem fandili děti. Obhájci titulu mají z disciplinárních důvodů uzavřené hlediště. Díky úpravě pravidel mohly na tribuny jen děti do 12 let s dospělým doprovodem. Mužstvo se jim odvděčilo jasnou výhrou 5-1.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: No a dnes nás čeká ještě příjemný letní den, proměnlivá oblačnost a 22 až 25 stupňů, místy se mohou objevit i přehánky. Od zítra pak postupné oteplování, v pátek se máme připravit i na možné pokoření 40 stupňové hranice.
3: Davide, chodíš do přírody a sbíráš tam klíšťata na sebe?
1: No, skáčou na mě teda jedno jako o 106, teda musím říct, ale už jsem se s tím tak nějak naučil žít, no.
3: Já musím říct a poradit našim posluchačům, protože já mám osvědčený trik na to vyndávání těch klíšťat a věřím tomu, že to je bezpečná, bezpečný styl, jak tak to udělat. Tak, když si dáte na vatovou tyčinku trochu sprchového gelu nebo mýdla, a jen tak lehce budete kroužit na tom klíštěti, tak za chvilku se samopustí.
1: Ale já si to píšu, já si to normálně píšu.
3: Normálně si to napiš, no. Po každý se mi to povede ho vyndat.
1: Mně se to bude hodit, na mě jdou komáři, takže jako sama takhle a věď.
3: Tak na vás snad ne, naši posluchači. Dance Trio od Madony už za malou chvilku na relaxu. Novinka, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax. Relax.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Cafe Time s Terkou, no a my se dneska budeme bavit taky o ženách a o tom, že pokud ženy mají menší vzrůst, tak mohou mít poměrně velký problém. O jaký problém se jedná, tak to se dozvíte už za malou chvilku tady na Radio Relax, tak nás poslouchejte dál a teď už Sia a David Guetta s písničkou Floating Through Space.
1: Takhle.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

Některé studie naznačují, že vyšší ženy mají v průměru vyšší příjmy než jejich menší kolegyně. Důvodem mohou být podvědomé dojmy, které si lidé spojují s výškou, například větší sebevědomí, autorita nebo vůdčí schopnosti. Samozřejmě to neznamená, že pár centimetrů navíc automaticky zajistí vyšší výplatu, ale je to další z těch zvláštních věcí, které mohou ovlivňovat kariéru víc, než byste si vůbec dokázali představit. Tak pokud jste na tom stejně jako já a máte pouhých 160 cm, tak se o svůj plat minimálně běžte hádat, protože výškou to asi nezlepšíme.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 na prvním kilometru ve směru na Německo je porouchané vozidlo, zdržíte se tam, tak si dejte pozor a samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Včera večer Letňany zaplnili davy fanoušků Pitbulla, z níž letkteří na koncert světoznámého rapera vyrazili v přebleku s umělou pleší. Kvůli velkému zájmu dopravní podnik posiloval provoz metra a část příznivců, jak zde bývá obvykle, sledovala show dokonce i z pole za plotem. Přilehnuté davy, kvůli nímž dopravní podnik posiloval provoz metra a v nich nepřehlednutelní lidé, kteří nadšeně nosili na sobě plešky a nebo dokonce třeba i obleky. No a černé brýle, ty přesně tak nesmí chybět. Show to byla nevídaná a pokud jste na ní nebyli, tak my vám teď na Radio Relax alespoň Pitbulla připravíme. Malinka to pro vás. Back in Time už teď na Radio Relax.
1: Café Time. Relax Radio.

0: čase 11 hodin a 48 minut nám na rádiu Relax dohrála Eva Farná s písničkou Boomerang. No a my se podíváme na to, že IKEA zavedla tichou hodinku v Německu. Co přesně to znamená, to se dozvíte už za malou chvilku na rádiu Relax. Teď už další muzika, třeba Kate Ryan.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Nábytkářská společnost IKEA vyjde vstříc zákazníkům, kterým při nakupování vadí hudba, intenzivní světlo a vizuální smog. Švédský gigant zavedl od června takzvanou tichou hodinu, během níž si lidé nakoupí bez tady těch všech rušivých elementů. Zatím je ale tato vymoženost pouze v Německu. Tak uvidíme, jestli se to uchytí a samozřejmě, jestli to i následně přijde až k nám. Ale nebudu vám hát, občas by to bylo asi docela fajn.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Za minutu máme 12, to je přesný čas na Rádiu Relax.
1: Neratovice budou mít dočasnou náhradu za zimní stadion a většina Evropy toleruje 0,5 promile za volantem. Další zprávy pro vás, hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Neratovice budou mít mobilní ledové kluziště. Poslouží jako náhrada zbouraného zimního stadionu. Využijí jej školy, veřejnost i hokejisté. Do provozu půjde v říjnu, na léto se pak překryje plastovým povrchem pro provozování míčových her. Jde o dočasné opatření do doby dokončení nového zimního stadionu. Zeď okolo Berounského sportovního areálu ožila malbami studentů grafického designu. Přibližně 100-metrová plocha získala nový moderní vzhled. Kromě zpříjemnění okolí školy zároveň připomene i význam vzdělání a rozvoje mladé generace. Ropa výrazně zlevňuje, barel stojí kolem 91 dolarů. Přerušení amerických úderů na Irán totiž vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Většina evropských zemí toleruje malé množství alkoholu za volantem. Nejčastější hranice je 0,5 promile, tedy zhruba 1 12-stupňové pivo. Před usednutím za volant si můžete dát v Rakousku, Slovinsku i Chorvatsku. V případě nehody je ale alkohol vždy považován za přitěžující okolnost.
2: Sport.
1: Výškař Jan Štefela má 4. český titul. Na víkendovém mistrovství republiky v Plzni překonal 230 cm.
3: Jsem spokojený. Popravdě nečekal jsem, že to vyjde, protože to byla spíš taková testovačka, ale samozřejmě si to uvážím a jsem za to rád. Šetřili jsme i pokusy, proto jsem šel 10, 20, 30.
1: Atleti se teď chystají na vrchol sezony mistrovství Evropy, které v Anglii začne 10. srpna.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Pondělní odpoledne s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Teploty máme mezi 22 až 25 stupni a to jsou pro dnešek maxima. Jak už od nás víte, v dalších dnech oteplování. Středa tak přinese 30 až 33 stupňů, čtvrtek 34 až 37. V pátek dokonce 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Tak my jsme se tady na Radio Relax před malou chvilkou bavili o tom, že IKEA zavedla tichou hodinku a znamená to, že v obchodě nehraje hudba, světlo je takové mírné a je tam prostě větší klid. Davide, udělalo by ti to radost, kdyby takovouhle možnost si měl i ty?
4: Tak mě by udělalo radost, kdyby tam nebylo tolik lidí hlavně, takže nevím, jestli ta jejich tichá hodinka jako bude nějak jako reálně vůbec jako možná. Ale myslíš jako tichou hodinku třeba v zaměstnání, kdyby jsme jako zavedli tady třeba, myslíš, že by to bylo dobrý?
0: No. Že bychom jako na hodinku vypli.
4: To nemůžeme, protože máme tady další pecky připravený, že jo?
0: Je to tak, máš pravdu. Jdeme na písničku Loser. Už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Check.

0: Už v pátek 31. července bude mít Pokáč koncert v Přírodním divadle v Dogzech u Kladna. Vstupenky si můžete zakoupit na goout.cz. No a sám Pokáč vás rád na tuto událost pozve.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Dogzech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčevec a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Jasně, já ti splním přání, trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
3: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. července. Tento den roku 1960 se narodil Conway Savage, basák kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Ročník 1948 je legendární americká karasobruslařka Peggy Fleming. Přišla na svět v kalifornském San Jose. Roku 1924 končily 8. olympijské hry, které se tehdy konaly v Paříži. Od tohoto dne roku 1940 začal v Americe vycházet Billboard magazín, který publikuje prodejní hitparádové žebříčky. 27. červencový den roku 1953 bylo podepsáno příměří korejské války. Po 24 letech John Lennon získal zelenou kartu pro trvalý pobyt ve Spojených státech.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Lorin, Set Me Free. Alex Warren, Passenger.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Jedna jediná minuta, je tu 13. hodina s vámi na Relaxu Honza Ladra a taky David Latovsky.
1: Beroun bude mít promenádu u řeky a většina z nás si kufr na dovolenou balí až den před odjezdem.
2: Relax Radio.
1: Beroun chystá komplexní revitalizaci pravého břehu Berounky. Studie části od Štulovny k Brodu zahrnuje i 4 navazující lokality. Štulovnu, park na Špici, park Ostrov a poloostrov u Čertovky. Vše se má proměnit v centrální, živý a přístupný přírodní prostor pro obyvatele. Práce začnou brzy. Městská policie ve Slaném je kompletní. Starosta Martin Hrabánek.
3: Personální stav je po delší době stabilizovaný. Naše radnice proto ukončila náborovou kampaň. Sbor tvoří 27 strážníků a jejich vedoucí.
1: Městská policie ve Slaném zároveň pokračuje ve výcviku služebních psů.
3: 2 psovodi se služebními psy už aktivně slouží ve městě. Další 2 strážníci procházejí přípravou. Kompletní kynologická skupina by měla vzniknout do roka půl.
1: Částečný digitální detox si na letní dovolené dopřává 69% Čechů. Zbytek ale nehodlá používání internetu nějak omezit. Z průzkumu agentury Invia dál vyplývá, že polovina z nás si kufr na dovolenou balí až den před odjezdem. Třetina raději začne už s týdenním předstihem. Časté je i psaní seznamu potřebných věcí. Řecký Olymp, mýtické sídlo 12 olympských bohů, je nově na seznamu UNESCO. Řecko o zápis usilovalo 12 let. Posvátné místo chce ochránit pro současné i budoucí generace. Na seznamu jsou nově i normandské pláže a kde se v červnu 1944 vylodila spojenecká vojska, dále japonská města Asuka a Fujiwara.
2: Sport.
1: Fotbalistům Kladna úvodní zápas po návratu do druhé ligy nevyšel. V Ústí nad Labem prohráli 1-2. Minutu před koncem přitom sahali po bodu. V 89. minutě drželi stav 1-1. Soupeř ale přidal rozhodující branku. Kladno teď čeká první domácí zápas. V pátek hostí B tým Baníku Ostrava.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí měříme 22 až 25 stupňů, tedy dnešní maxima. Vzácně se mohou přidat i přehánky. K večeru ale čekáme postupné ubývání mraků. Zítra pak polujasno až oblačno a ještě pod 30, 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu ale vyjasnění a oteplení na 30 až 33, ve čtvrtek 34 až 37, v pátek pak ostré slunce a 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Takže dneska takový odpočinek od sluníčka, aby jsme nabrali sílu a hurá zase zpátky na plavečáky. Je to pravda?
1: Je to pravda, ale to bych to neřekl.
0: A hurá zpátky na muziku. Lady Gaga už za

0: Červencové pondělí. Já zdravím všechny naše posluchače na všech našich frekvencích. Poslední červencové pondělí roku 2026, které ve Fresh Timeu nabídne, musím říct, velmi jednoduché téma, ale myslím, že se v něm pozná asi úplně každý. Co vás dokáže během 5 vteřin pořádně vytočit? Já myslím, že teď jsem asi možná vytočil školáky tím, že vlastně připomínám, že je tu skoro půlka prázdnin. Ale jak to máte vy, co chodíte normálně do práce? Co vás vytočí? To, že je třeba dneska pondělí, nebo někdo třeba řekne pomalý řidič, jiný zase, že ho vytočí hlasité mlaskání, další člověk, který napíše zavolám za 5 minut a ozve se vám potom za 3 hodiny. Tak nám to klidně napište do studia 606 736 736, to je studiová linka na téma, co vás dokáže během 5 vteřin pořádně vytočit.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme tady informace pro řidiče. Pozor si dejte na Karlovarce, tedy silnice číslo 6 u obce Petrohrad. Jsme tady v okrese Louny. Tak u Petrohradu je dopravní nehoda. Nákladňák se srazil s osobním autem. Počítejte s touhle komplikací na Karlovarce.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Posloucháte Relax, díky vám za to, a co vás dokáže během 5 vteřin vytočit. To je dnešní odpolední téma. Průzkumy ukazují, že mezi nejčastější každodenní rozčilovače patří na prvním místě pomalí řidiči v levém pruhu, hlasité telefonování na veřejnosti, to je druhé místo, to mě hodně překvapilo. A na třetím místě je to mlaskání a hlasité žvíkání. Pak nepořádek po psech, fronty, zpoždění nebo lidé, kteří přijdou pozdě. Zajímavé je, že přes 70% lidí přiznává, že dokážou víc rozčílit cizí lidé, než je pak vlastní rodina. Možná proto, že o cizích tak nějak očekáváme základní ohleduplnost. No a jestli vás dnes někdo rozčílil, za chvilku prozradím, do čeho se máte zakousnout, aby bylo líp.
1: Relax.

0: Je něco, co vás dnes rozčílilo? Klidně nějaká drobnost. Bobby píše, ahoj, no mě zrovna teď kávovar, že došla voda, tak centimetr do konce naplnění hrnečku. Jo, tohle asi známe všichni. Nebo když si do varné konvice dáte vodu, zalijete hrnky s čajem a na ten poslední vyjde voda tak do půlky. Tak co si dát rychle na sklidnění, na rozčílení a uklidnění nervů pomáhají potraviny bohaté na hořčík, omega-3 masné kyseliny a vitamíny skupiny B. Mezi které patří, ano, mezi ty potraviny asi tušíte, že čokoláda pomáhá, ale hořká, jo, přátelé. Ne, samozřejmě, že si dáte bílou čokoládu a očekáváte, že nebudete mít už nervy. Ořechy pomáhají taky, to možná bude lepší než ta čokoška, ale pozor, pomůže i banán. A k pití si dejte teplý bylinkový čaj. Heřmánek nebo benuňka dokážou fyzicky zpomalit tep a uvolnit mysl. Tak kdyby něco, víte, po čem sáhnout. My saháme po další odpolední muzice, protože ta pomáhá rozhodně taky.
1: Relax, největší hity

0: Tohle byly Monkey Business na Relaxu, česká skupina, která minulý týden mimochodem svým koncertem oslavila 26 let na scéně a připravuje také nové album, své již druhé v češtině. Co připravujeme my tady na Relaxu, tak to jsou samozřejmě další odpolední zprávy, ty na 14. hodinu připravuje kolega David Latovský.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Michael Jackson uzavřel aktuální hoďku a je tu přesně 14. hodina a přesný je i David Latovský. Pojďme mu dát slovo.
1: Mělník potřebuje novou základní školu a oteplovat se začne od zítra.
2: Relax Radio.
1: Mělník plánuje stavbu nové základní školy. Vzniknout má mezi hokejovým stadionem a obchodním centrem. Počítá se s kapacitou 550 žáků, dvěma tělocvičnami, školní družinou i venkovními učebnami. Radnice schválila přípravu projektu. Ve městě totiž do 5 let přibude 1000 nových bytů. Vany na velkoobjemový odpad jsou v Kladně během prázdnin přistavovány jen na žádost občanů, jak za magistrát říká Kateřina Přibylová.
3: Vedení bytových domů, popřípadě obyvatelé rodinných domů, je v případě velkých úklidů mohu objednat přímo na magistrátu. Vždy ale nejméně se 14-denním předstihem. Dovolím si dodat, že velkoobjemový odpad se dá celoročně bezplatně odkládat do sběrných dvorů.
1: Pražské Masarykovo nádraží po dokončení rekonstrukce využije až 100 000 cestujících denně. Zatím je to přibližně třetina. Výrazný nárůst způsobí plánované zprovoznění trati na letiště. Kompletní proměna nádraží má skončit za 2 roky. S tratí na letiště se počítá v roce 2032. Litr nafty je o 10 korun dražší než před rokem. Aktuálně se prodává za průměrných 43 korun a 80 haléřů za litr. Podobně stoupla i cena benzínu na aktuální průměr 42,30. Naději na zlepšení situace je včerejší přerušení amerických úderů na Irán. Stoupla tak šance na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě.
2: Sport.
1: Tour de France po páté vyhrál Tadej Pogačar, vyrovnal tím historický rekord. Navázal na úspěchy z let 2020, 21, 24 a z loňska. Sklízí proto chválu od médií z celého světa. Nejlepší Čech Matyáš Vacek skončil 49.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: V našem kraji k večeru čekáme postupné ubývání oblačnosti. Teploty nám z aktuálních 22 až 25 stupňů v noci klesnou na 14 až 11. Zítra pak počítejme s polojasnou až oblačnou oblohou a 26 až 29 stupni. Od středy pak slibované tropy, jasno až skoro jasno a 30 až 33. Ve čtvrtek slunečno a 34 až 37. V pátek čekáme nejteplejší den celého týdne s 36 až 39 stupni Celsia.
0: Zprávy jsou za námi a před námi další odpolední muzika bude česká. Tak nějak málo tančím. Skupina Krištof, kdy jsi naposledy, Davide, tančil?
1: No vidíte, já se nespomenu. No. Normálně, to, ne, to ještě bylo za komunistu, já nevím.
0: Ne, já si myslím, že to bylo na našem rádiovém večírku.
1: Ale no ne, nebylo.
0: Nebylo jo, Ježíš Maria, tak to musíme letos teda změnit.

0: J-Lo a Elok na relaxu krátce po 14. hodině. Pokud máte Facebook nebo Instagram, tak tyhle sociální sítě jsou plné exotických destinací, luxusních hotelů a zážitků, které vypadají naprosto dokonale. Skutečné představy Čechů o ideální dovolené jsou ale mnohem prostší. Jen 17% Čechů si při svých představách o ideální dovolené nechává právě ovlivnit sociálními sítěmi. Výraznější vliv mají sociální sítě pouze u nejmladší generace. Tak podle čeho jste si vy, relaxáci, letos vybrali dovolenou? Co vás ovlivnilo? 606 736 736 klidně napište do studia a my na oplátku posíláme další muziku.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Další prázdninový fresh time v plném proudu. A jak my Češi vlastně vybíráme letní dovolenou? Čekáte, že je to podle ceny? Tak není. Výsledky ukazují, že pro většinu Čechů není rozhodující, zda je dovolená dokonalé, fotogenická nebo levná. Mnohem důležitější je, zda odpovídá jejich očekáváním a umožním skutečně si odpočinout. A pozor, každý čtvrtý Čech na dovolené přestává už řešit cenu. Důležitější jsou zážitky než rozpočet. A to je dobře.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Každý den

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálniční provoz. D1, 183. km ve směru na Brno. Pozor, nehoda. Je tam silný provoz, takže očekávejte zdržení. Je tam nehoda s karavanem. Pražský okruh na 21. km ve směru na letiště, ve směru na D7. Průjezd se zvýšenou opatrností, je tam rozsypaný nějaký odpadkový koš. A D5 na 13. km ve směru na Prahu, tam je dopravní nehoda. Jezděte tedy se zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jeden z velkých letních hitů Alexia a Ulalala. To mi připomíná moji vlastně první dovolenou s rodiči, kdy jsem viděl asi poprvé moře. Mám to právě spojenou s touhle skladbou Alexia. Dnes mimo jiné řešíme téma, co vás dokáže během 5 vteřin vytočit. Takhle o prázdniny, proč si nedat při pondělku tohle téma. Podle studií zažije průměrný člověk během dne několika menších momentů podráždění. Až 80% z nich ale během pár minut samo odezní, takže to, co nás vytočí ráno, si většina lidí po obědě naštěstí ani nepamatuje, což je dobrá zpráva, protože kdybychom si všechno nosili celý den v hlavě, asi bychom večer usínali hodně naštvaní. Jen po ránu neberte hned do ruky mobilní telefon, jestli hned při probuzení koukáte na mobil, projíždíte sociální sítě, Facebook, Instagram a vidíte, jak si třeba kolega z práce užívá u moře dovču a vy musíte stávat a jít zase do práce, tak to úplně není ideální start dne. Právě proto někteří odborníci doporučují nechat mobil prvních 20 až 30 minut ležet někde vedle. Takže zítra ráno jenom na mobilu vypnout budík, pak snídaně a pak do práce. A ani v té práci radši na to nekoukejte a nekažte si den.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.
3: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. 6,5 minuty a jsou tady další odpolední zprávy, ale teď je zprávy od vás řidičů, konkrétně od řidiče Karla, který je v Lounech a varuje o dopravní nehodě. Pozor si dejte v ulici Hrnčířská, tam se bouralo nehoda dvou osobních vozidel.
0: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: 15.00, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Hezké prázdninové odpoledne přeje David Latovský. Z Prahy do Puštěhradu jezdí nový noční autobus a zákaz prodeje o svátcích se měnit nebude.
2: Relax Radio.
1: Z pražské Bořislavky jezdí nový noční autobus do Puštěhradu. 955 z hlavního města vyráží v 1 hodinu a 47 minut. Odtud pokračuje přes Horoměřice, Kněževes a Makotřasy. Do Puštěhradu dorazí ve 2.20 ráno. Zájemci o další svezení mohou ještě pokračovat do Stehelčevsi a Brandýska. Slaný navýší kapacitu čističky, je v Blahoticích. Starosta Martin Hrabánek.
3: Blahotice jsou součástí našeho města a místem, kde sídlí naše čistírna odpadních vod. Kapacita místní čističky se výrazně navýší a přinese efektivnější provoz. Práce proběhnou za jejího plného provozu a vítězná nabídka je přibližně o 3 miliony korun nižší než původní odhadovaná cena.
1: Pír pracovník. Nová pracovní pozice, která od srpna může začít působit ve veřejném sektoru. Má jít o lidi, kteří mají vlastní zkušenost se zvládáním náročné životní situace. Své poznatky pak předají lidem se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení nebo v krizi. Výhrady mají odbory a Jihočeský kraj, podle kterých profese vznikla pod časovým tlakem a bez jasných pravidel. Zákaz prodeje se na všechny svátky nerozšíří. Vláda návrh KDU-ČSL odmítla. Současný systém je podle ní v pořádku. Ze 13 svátků, které v Česku aktuálně máme, tak i nadále budou muset mít velké obchody zhruba v polovině případů povinně zavřeno. Nejbližší takový případ nastane 28. září, v den české státnosti.
2: Sport.
1: Výškař Jan Štefila má 4. český titul. Na víkendovém mistrovství republiky v Plzni překonal 230 cm.
4: Jsem spokojený. Popravdě nečekal jsem, že to vyjde, protože to byla spíš taková testovačka, ale samozřejmě si to vážím a jsem za to rád. Přetřili jsme i pokusy, proto jsem šel 10, 20, 30.
1: Atleti se teď chystají na vrchol sezony mistrovství Evropy, které v Anglii začne 10. srpna.
2: Relax Radio.
1: K večeru v našem kraji čekáme částečné ubývání mraku. Aktuální teploty mezi 22 až 25 stupni v noci klesnou na 14 až 11. Zítra polojasno až oblačno a oteplení na 26 až 29. Ve středu modrá obloha a 30 až 33. Ve čtvrtek už opravdová výheň, jasno až polojasno a 34 až 37 stupňů Celsia. V pátek 36 až 39.
0: Já myslím, že v pátek budeme všichni asi někde u vody. David Guetta se zpěvačkou Sio už za chvilku na Relaxu. Přejeme hezké pondělí.
2: Relax Radio.
5: Honza Ladra. David Latovský.
2: Relax.
5: Relax Radio. Wow.

0: Je tam zastavený provoz a nepouští auta dál. Bude to na několik hodin zdržení. Pokud by tedy ještě šlo někde odbočit, tak jet tedy po staré plzeňské se rozhodně vyplatí. Jarko, díky moc za info a přejeme šťastnou cestu.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak pojďme na chvilku na naše sociální sítě, konkrétně na Instagram, protože tam od dnešního dne odstartovala soutěž. Na našem rádiovém Instagramu Relax Radio soutěžíme o 2 vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna v Letním kině. Čeká vás kapela 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Lastrio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel. Vaším úkolem je, abyste sledovali rádiový Instagram a pozor, odpověděli na soutěžní otázku, kolika denní festival je. Tohle neposílejte do studia, ale pod příspěvek se soutěží na našem rádiovém Instagramu. Tak pokud máte čas, pokud třeba už máte po práci, vemte do ruky mobilní telefon a mrkněte se tam a třeba někdo z vás vyhraje 2 volné vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: jste.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Připomínáme uzavřenou dálnici D5 ve směru na Plzeň na 33. kilometru, požár kamionu. Sjíždět můžete na exitu 28 Bavorině. Tak vypadá to, že už by se to ale mělo za nějakých pár minut opět rozjet. Takže komplikace tedy na D5. Pevné nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Abraxas, obyčejný svět. Pondělí 27. červenec, posloucháte Rádio Relax a teď už slyšíte souboj moderátor versus zprávař. Ten zprávař už sedí naproti mě s úsměvem David Latovský.
1: Dneska odpoledne, tak obyčejný svět je teď i o tom, že nám budou stoupat tento týden teploty, tak jsem si jako říkal, že bychom si dali něco na schlazení, aby jsme to nějak zvládli, aby jsme opravdu měli takové myšlenky trošku na ty teploty, třeba i pod bodem mrazu, ano. Vybral jsem film 97., který je opravdu o tom, že je v něm velká zima. Myslím si, že další napovědy jsou absolutně zbytečné, protože tady ten trhák se ještě často opakuje a jsou, myslím, i jedinci, kteří jej viděli 30 a vícekrát. Jsou tací, jo, kteří, když byl v kinech, normálně na něj chodili pořád do kolečka a teď se na něj dívají i pořád znovu a znovu. No, pojďme pustit tentokrát ten zvuk ke slovu.
0: No, tak to si vybral hodně mrazivý film.
1: Já bych jenom řekl, že se vrátili, že to dobře dopadlo, vrátili se, ano, dobře, opravdu.
0: Ale dobře to dopadlo jenom pro někoho.
1: Ano.
0: Tak, jestli ti tohle stačí, anebo ti rovnou řeknu, že to je tvůj nejoblíbenější film.
1: Jeden z nejoblíbenějších, dobře, jo.
0: Jako ta tvoje topka, ta top, jako těch pět nejlepších filmů, tak to tam máš podle mě.
1: No, já jsem vlastně v podstatě ano, Disco příběh je ta topka, to je pravda, ale tohle je hned pod tím, takže já to uznávám. To se mě jako zajímalo, jestli u vás tady ten snímek nějak jako zapodoval, jestli je třeba v těch vyšších příčkách vaší oblíbenosti. To si ani netroufám odhadnout. Přesto, když jej opakují, tak to pořád čísla dělá velice slušná, si myslím, že pořád to je takový trhák. A teď jako jestli z tohohle poznáte. Já si myslím, že poznáte, ta ukázka je poměrně jednoduchá.
0: Já si myslím, že ano.
1: Že jo, no jasně. Tak dobře, tak ta cesta k nám vede přes telefon 606 736 736.
0: A jako odměna dneska písnička na přání.

0: Návrat do 90. let hudebně se skupinou Backstreet Boys a my se vlastně do 90. let vrátili i filmově.
1: Konkrétně do 97. ano.
0: Takhle to zní. Tohle přesně říkají pokojové rostliny u nás doma, když odjíždíme s přítelkyní na dovolenou.
1: No, já si ten film ani teď jako nedokážu třeba vychutnat. Já, když bych se ho pustil dneska v červenci, tak se nedokážu vžít do role těch hlavních hrdinů. Takže myslím si, že tohle je fakt jako ideální film třeba na zimní měsíce, že? Kdy pak jako se otevřete v okno a trošku vám jako dojde, jak se asi cítili ti na té palubě. Tím už jsem prozradil, že se asi jedná o nějakou loď. Myslím, že už to můžu říct úplně naplno, protože ta ukázka byla opravdu jednoduchá. Vy jste se nemýlili, vy jste tady v řadě případů psali, že je to z filmu Titanic.
0: Takže jdeme jenom na telefon, který nám to potvrdí, kdo tam. Hezké odpoledne.
2: Dobře, pane, tady Lucie Kukelková.
0: My vás zdravíme. Kam jste se dovolali?
2: Do Hostouně u Kladna.
0: Do Hostouně u Kladna, dobře. A je to tedy skutečně Titanic?
2: Ano, je to z filmu Titanic.
0: Ano.
1: Je to správně. Tak kolikrát jste viděla tady ten film?
2: Jo, asi tak dvakrát popravdě a pak s dcerou po mně do školy taky.
1: Dobře, a ona byla teď v první polovině letošního roku i výstava v pražských Letňanech.
2: Ano.
1: Soutěžili jsme tady také na relaxu, takže jste byli taky se podívat na ty artefakty. No tak to jste vzorní. A jak se vám to líbilo?
2: Bylo to moc hezky, nám se vám to líbilo, ty příběhy velmi zajímavý a hlavně se dětem líbilo takový to dobrodružství, jak zjistit na konci, jestli přežili nebo nepřežili, takže.
1: Tak asi přežili, ne, co?
2: Co? Půlka nás přežila, půlka ne.
1: No, vidíte. Tak to je opravdu. To je opravdu hezký příběh. Tak to jsme rádi, že se vám takhle opravdu Titanic líbil i v rámci té výstavy. Samozřejmě ještě jenom v rychlosti se zeptám, jak je to s letošní dovolenou, jestli už jste někde byla, nebo teprve vyrazíte?
2: No, byli jsme v Státě Stanová, teď jedeme v pátek, jedeme na Máchovo jezero a pak v srpnu ještě chceme udělat Beskydy.
1: No tak to je krásný. To no? Opravdu máte krásně, v pátek na Máchovo jezero, hezky bude těch 39 stupňů možná.
0: Ano, tak budete u vody celou dobu.
1: To jste si načasovali ideálně, opravdu.
0: Co vám zahrajeme?
2: No, tak pro dceru bych si přála písničku Pedro.
0: Ano, a jak se jmenuje dcera?
2: Andrea.
0: Tak pro Andrejku je to tady v playlistu a taky samozřejmě i pro vás. My vám děkujeme za zavolání a přejeme krásný den, hezké léto.
2: Vám taky přeju, děkuji.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě.

0: Pondělí 27. července má právě teď podobu 16. hodiny.
1: Kralupy dokončují opravy dalšího hřiště a v Česku přibývá osob samostatně výdělečně činných. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kralupech finišuje rekonstrukce sportovního hřiště na Purkyňově náměstí. Je v místní části Lobeč. Po letech častého užívání už bylo značně opotřebované. Došlo proto k úplnému odstranění staré vrstvy a pokládce nového moderního sportovního materiálu. Obnovy se dočkaly i další části areálu. První sportovci se tu opět objeví na začátku srpna. Slánský projekt Nové Dolíky získal nominaci v prestižní soutěžní přehlídce Urbanistický projekt roku 2026. Jde o součást celorepublikové soutěže Stavba roku. Nové Dolíky jsou připravovanou novou čtvrtí města. Za několik let vytvoří moderní čtvrť s potřebnou občanskou vybaveností. V Česku přibývá osob samostatně výdělečně činných.
3: Za posledních 5 let vzrostl jejich počet o více než 127 tisíc a na konci roku 2025 přesáhl 1,17 milionu osob. Česká správa sociálního zabezpečení proto vedle rozvoje elektronických služeb posiluje také informační podporu pro začínající podnikatele. Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Je ke stažení na www.cssz.gov.cz v sekci informační materiály.
1: Radio Relax informovala mluvčí sociálky Jitka Drmolová. Většina evropských zemí toleruje malé množství alkoholu za volantem, nejčastější hranice je 0,5 promile, tedy zhruba 1 12-stupňové pivo. Před usednutím za volant jej můžete dát v Rakousku, Slovinsku i Chorvatsku. V případě nehody je ale alkohol vždy považován za přitěžující okolnost.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie porazili Slovácko 5-1. Úvod do nového ročníku první ligy jim tak vyšel podle představ. To Sparta nečekaně podlehla nováčkově brněnské Zbrojovce 1-3. Stejným poměrem nestačila ani Plzeň na Liberec. Trenér Viktorky Martin Hyský.
4: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili. Upřímně říkám, že jsem čekal, že to mužstvo je líp vyladěný, líp připravený, ale bohužel to tak nebylo.
1: V dalších zápasech Baník porazil Zlín 1-0, Teplice Bohemians 3-1, Jablonec přehrál Slovácko 2-1, stejně skončil i duel Hradce Králové s Pardubicemi. Dnes se hraje dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví.
2: Relax Radio.
1: K večeru v našem kraji čekáme částečné ubývání mraků. Aktuální teploty mezi 22 až 25 stupni v noci klesnou na 14 až 11. Zítra polojasno až oblačno a oteplení na 26 až 29. Ve středu modrá obloha a 30 až 33. Ve čtvrtek už opravdová výheň. Jasno, polojasno a 34 až 37 stupňů Celsia. V pátek dokonce 36 až 39.
0: No, my se společně už za chvilinku podíváme na silnice, mám pro vás pár zajímavostí, no a taky mám pro vás dárek.
5: Posílám ti pusu skrze modrý nebe.
0: A modrý nebe si opravdu užijeme do konce týdne, tohle jsou Činasky a jejich pusa, zahraju určitě mezi 16. a 17. hodinou.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
6: Relax Radio.
2: Relax.

0: 16 hodin, 8 minut je tady pondělní odpoledne s datem 27. července, tak doufám, že vám to dneska v práci hodně rychle uběhlo. Dneska, když jsem šel do rádia, tak jsem si všimnul jedné věci. Vždycky jsem, nevím proč, možná protože jsem chlap, tak jsem to měl tak jako zafixovaný, že za těma volantama těch aut by měly být, nebo tak jako jsou převážně chlapy, ale dneska jsem zjistil, že tomu tak není. Zkusil jsem to na 20 autech a ve 14 z nich seděly za volantem ženy. Je to tak. Takže jsem si říkal, jako možná by stálo za to se podívat na tuhletu statistiku, jako tak nějaký informace jsem si tady k tomu zjistil. Vypadá to velmi zajímavě, ale začal bych asi tak jako, asi jako globálně, to znamená ovšem. U nás v Čechách, tady v České republice, jezdí přes 6 638 000 osobních automobilů. To byl stav ke konci roku 2024, takže teď už to může být samozřejmě jinak, to je jasný. Tak jenom abyste věděli, kolik aut tady osobních jezdí a celkových těch motorových vozidel je tady přes 9 milionů. A za chvilinku se podíváme na to ostatní a už teď si můžete pro sebe tipnout, jestli si myslíte, že je víc řidičů anebo řidiče. Jak je to s nehodama, s opatrností a tak dále. To všechno probereme v téhleté první hoďce. Jako já jsem na to zůstal občas koukat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

Pokud právě teď sedíte za volantem, tak by vás možná mohlo zajímat i informace o tom, jestli máme na českých silnicích víc řidičů a nebo řidiček. Celé to vyplývá z toho mého dnešního, já tomu říkám oční průzkum, kdy jsem fakt jako řekněme z 20 aut, většina téměř byla žen. Tak jsem si říkal, aha, protože znáte to, člověk to má v sobě jako uložený, že ten řidič prostě by měl být ten chlapák za tím volantem, ale ona realita je možná trošičku jiná. Možná právě proto jsem vám dal otázku, jestli si zkusíte tipnout, jestli je víc žen řidiček, anebo víc mužů řidičů. Zarazil, mrknul jsem se tedy do centrálního registru řidičů, který zveřejňuje ministerstvo dopravy, a tam jsem našel zajímavou informaci, o které já jsem si teda myslel, že bude trošku jako určitě mužům jako příznivější. Muži samozřejmě vedou, ale mají jen mírnou většinu držitelů řidičských oprávnění. Na procenta to vychází někde okolo nějakých 53 muži, 47 ženy. A každý rok se to mění a rozdíl se prý postupně zmenšuje. Je to ještě daný tím doběhem té starší generace, to je to, o čem jsem mluvil, že dřív bylo prostě celkem běžné, že řídil z rodiny hlavně muž, co si budeme povídat. Dneska třeba mezi mladými řidiči už jsou prý počty žen a mužů téměř vyrovnané. Tak to je jedna z věcí, no taky se můžeme mrknout na nehody a tak dále. A vůbec na tu jízdu, kdo je opatrnější, muži nebo ženy, tak za chvilku. Relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Tak to byla další skoro pětiminutová natahovačka Alicia Keys a Jay-Z. A teď pojďme za pozvánkou, protože i ta bude ve své podstatě hudební. Je na pátek s datem 31. července na Pokáčův koncert do Přírodního divadla Doxy u Kladna.
2: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
1: Pokáč ví jak na to. Každopádně, kdybyste si chtěli koupit stupenky dopředu, tak už teď jsou v prodeji na goout.cz psáno go. Nebo goout.cz, tak já myslím, že si poradíte. To je všechno.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Tak tohle to byla švédská blondská Mabel a spolu s ní Lil Tecca, Let Love Go. Mimochodem, bavíme se o silnicích, bavíme se o řidičích a o řidičkách. Už jsem vám řekl, kolik procent, nebo kdo převažuje, co se týče držitelů řidičského oprávnění. Jsou to teda stále ještě muži, ale už fakt jako ten rozdíl je tam nepatrnej. To je fakt pár procent. A možná právě proto je docela zvláštní, když bychom si položili otázku, kdo způsobuje více dopravních nehod. To je velmi ožehavé téma, do kterého se teď budu pouštět, ale fakt je ten, že podle statistik, který tady mám přesně daný, muži. Muži způsobují, a to velmi výrazně. Přestože tvoří jenom 54% všech řidičů, teda je tam nadpoloviční většina, ale strašně málo, tak zaviní, a teď pozor, kolem 80% všech vážných dopravních nehod a ještě vyšší podíl těch smrtelných. A to je fakt jako braný z oficiálních statistik. Takže třeba za rok 24, protože dál jsem se už nedostal, tak muži zavinili 87% smrtelných nehod. Je to tak, přesně tak, jak to slyšíte. Zatímco ženy ten zbytek, to znamená něco málo, okolo 13-14%. To je opravdu velký rozdíl. A myslím si, že to je dostatečný argument pro to, když řekneme, kdo jezdí opatrněji. Za chvilinku můžeme klidně říct, jaký jsou nejčastější příčiny těch vážných nehod u mužů a u žen. A možná, že pokud teďka budete třeba někde vést debatu o tom, kdo je lepší řidič, tak se vám to tak jako lehce nasměruje k tomu správnému a k tomu opravdovému, jak to opravdu je.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 17 hodin, 1 minuta. Mrkneme, jak bude zítra a pak i v dalších dnech.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Polojasno až oblačno, přesně tak to vidí meteorologové na zítra s oteplením až na 29 stupňů, ale to je odpolední maximum. A pak už to půjde nahoru. Ve středu modrá obloha, čekejte dokonce odpolední 33 stupňů. Ve čtvrtek trošku výheň, nezapomeňte na plavky do práce. Jasno, polojasno, teploty okolo 37 a v pátek, pokud to všechno vyjde, by dokonce měly teploty atakovat i 40, ale to si myslím, že je přehnaný. Myslím, že to zůstane někde u těch 36 stupňů. Co pak si zahrajeme mezi 17. a 18. Navrhoval bych trochu lehké vzpomínání na Point Break. Tenhle bod zlomu nás právě teď zlomil ke druhé minutě po 17. hodině a my jedeme dál.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: tohle je pořádně našláplá muzika, co si budeme povídat. I to jméno, který je za ní schovaný, si myslím, že příznivcům takové té klubové muziky není úplně neznámý. Kaskáda, Utopia. Já osobně si myslím, že dneska máme pondělí, že by se to eventuálně mohlo objevit ve středu, v relaxádě, v novinkách, protože k létu tahle muzika rozhodně patří. Takže je jasný, že budeme mít o čem hlasovat. Teď si to poslechneme, myslím si, že nás to trošičku nadrajvovalo, tak uvidíme, dáme trošku i pomalejší muziku, ale až za chvilinku. A pak se podíváme zpátky na ty silnice, protože tam je to hodně zajímavý.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Mrkněte na hodiny 17.17, to je nádherný čas, teď se podíváme do světa sítí těch, co známe, to znamená Facebook, TikTok a tak dále. Já bych asi začal u Facebooku a tam bych to asi i celý zakončil, aby jsme se tady nerozkecávali. Když se podíváte na ten náš rádiový, tak zjistíte, a k tomu vám ještě řeknu takovou jako doplňující informaci, že jsem se dočetl, že až ve 30% zemí lidi věří na UFO. Já bych možná někdy typoval, že skoro i víc, každopádně na tom je to celý postavený, protože představte si, že byste čirou náhodou někdy nějakého ufona potkali a měli jste 10 sekund, dejme tomu, to už jako hodně prozrazu, co máme na Facebooku, na co byste se ho zeptali? Tak jako pokud byste měli otázku, já vím, že to je taková fantasmagorie, ale tak proč ne, popustit uzdu fantazii v pondělí odpoledne není vůbec od věci, tak mrkněte na náš rádiový Facebook a můžete tam něco klidně i vytvořit. Jinak moc děkuju, přišla mi sem fotka od jednoho hodně spokojeného psa, mimochodem na pejsko stránky se podíváme až po 18. hodině, ale tenhle vůbec nevypadá na to, že by něco takového potřeboval.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme přesně 17:30, dneska jsme tak nějak pořád na silnicích, a to s muži i s ženami, je to různý, a tentokrát je to tak jako smíšený, protože jsem na dálnicích v podstatě se všemi. Na okruhu, na pražském okruhu, který nás vždycky v tuhletu hodinu nejvíc zajímá, tak zhruba na prvním kilometru na trase Modletice Ruzyně se stala nehoda nákladního a osobního vozidla, to znamená, je to tam trošičku hustší, překážka na vozovce je víc než jasná, projíždějte, pokud jedete tímhletím místem se zvýšenou opatrnosti, a hlavně čekejte kolony. Další místo, kde můžete čekat kolony, je od 63. bavíme se stále o okruhu pražském, od 63. až na 58. kilometr ve směru na D10. Tam ta kolona dosahuje až 3 kilometrů. Tak jezděte opatrně, a kdyby něco, nezapomeňte, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Za 4,5 minuty bude 6:15. Před chvilinkou jsme byli na dálnicích. Teď v podstatě zůstaneme u tématu. Já jsem dneska se začal dívat po takových věcech, jakože jestli jezdí víc žen nebo mužů, kdo jezdí opatrněji, kdo má víc nehod a tak dále. Tak možná bych u toho ještě chvilinku zůstal, jsou to docela zajímavé věci. Kdo jezdí rychleji, tak tam jednoznačně vítězí muži, to je jasná věc. A rovnou bychom z toho přijeli na nejčastější příčiny vážných nehod u mužů, protože ty jich spáchají daleko víc, tak je to zaprvé a jsme u toho nepřiměřená rychlost, pánové, riskantní předjíždění, agresivnější styl jízdy než ženy a přeceňování vlastních schopností. Ženy zase naopak bourají nejčastěji, a to je fakt ze statistik, při parkování, couvání, odbočování a drobných městských kolizí. Takže takový ten stereotyp, že žena neumí zaparkovat, je sice jako velmi častým terčem vtipu, ale zase na druhou stranu, berte to tak, že statisticky jde většinou o nehody s minimálními následky. Jako pravda, škody už dneska při těch autech jsou, neříkám, že srovnatelný, ale ty následky jsou rozhodně menší. Mimochodem, kdo má víc smrtelných nehod, to jenom tak, aby jsme to nekončili víceméně optimisticky. Rozdíly jsou tady fakt jako hodně velký. U roku 24. Vinou mužů tenkrát zemřelo skoro 370 lidí a teď pro pořádek a jenom abyste věděli, těch žen jezdí v současné době o nepatrně pár procent méně, vinou žen jenom 57 lidí a to už mluví za vše.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: Tak těch uplynulých dvou hodinách jsme to neměli jako story of my life, jako One Direction, ale spíš story of my auto. Bavili jsme se o spoustě věcech, hlavně o řidičích, o řidičkách, kdo je úspěšnější, kdo má víc nehod a tak dále. Musím teda uznat, že ty ženy, když jsem se na to tak jako díval, z toho vychází prostě a jednoduše fakt jako líp. Do finále téhleté hodiny bych si nechal informaci, která jako svým způsobem je ani ne tak úplně zajímavá, ale spíš tak jako informativní. Každý rok v Česku, je to podle statistik, přibyde přibližně 230 tisíc nových osobních aut. Ale zase na druhou stranu, podobný počet těch starších vozů je zároveň vyřazen z provozu. Mimochodem, kdyby vás to zajímalo, tak průměrné stáří osobního auta v Česku je kolem 16 let. Tak já jsem ještě v pohodě. Já jsem ještě mladěs, to je v pohodě. Tak to je asi tak všechno, co by bylo ohledně aut. Za chvilinku, už za pár minut, po 18. hodině, už se podíváme do psího útulku.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Ačkoliv se to určitě ještě nezdá, venku máme relativně slušný počasí. Máme tu 18. to znamená pondělní večer.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Od zítra nám půjde teplota nahoru a bude se počasí vylepšovat. Takže začneme tím zítřkem. Polojasno až oblačno, teploty max do 29 stupňů. Ale pozor, ve středu modrá obloha a 33, ale to je maximum. Ve čtvrtek už bude trošku větší výheň, jasno až polojasno a prý dokonce můžeme očekávat i 37 stupňů Celsia. A o pátku nechci radši ani mluvit. 36 až 39, já doufám, že se meteorologové spletli. Podíváme se do Relaxády, což je oficiální hitparáda Relax Rádia. Tam jsou nový YouTube. Jako upřímně, je tam trošičku slyšet takový ten starší zvuk, ten, co se mi hodně líbil. Street of Dreams, já vám za chvíli prozradím, jak jsou na tom. To znamená, co od nich můžeme čekat už ve středu od 18. hodiny.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

tak mi to nedalo a byl jsem se podívat, jakže to minulou středu, do všechno dopadlo, protože YouTube s touhletou novinkou byly před 14 dny.

0: i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: 18.18, to je dobré znamení, že by to dneska mohlo Rokymu, což je naše další psí nabídka, že by mu to mohlo vyjít a z kralupského útulku Lesan by se mohl rychle dostat k novému páničkovi, případně paničce. Tak rychlostí blesku jsem řekl od Katě, taky můžu říct, že to je kříženec zlatého retrievera a labradora. Můžete se na něj podívat, buď to na stránkách kralupského útulku, anebo u nás na www.radio-relax.cz, najedete na sekci pejskostránka a tam na vás bude čučet z fotky, vypadá fakt jako dobře. Co si budeme povídat, kříženec zlatého retrievera a labradora, to ani nemůže dopadnout jinak. Je to kastrovaný pes, zhruba 6 let starý, měří 63 cm, byl odchycený v Horoměřicích a jeho majitel se ho musel vzdát kvůli stěhování. Jinak Roky je čistotný, v koci není ani uštěkaný, byl zvyklý žít na zahradě, kotec využíval majitel jen jako odkládací, to znamená, jako nemyslím si, že by bylo dobrý, kdyby tam byl pořád. Byl zvyklý na pravidelné procházky, což je důležitá informace, a vodítko zvládá. Reaguje na takový ty základní povely, sedni, lehni, pác a tak dále. Rád aportuje, a co je důležitý, když tohle ty psi to mají skoro všechny rádi, má rád vodu. Autem byl taky zvyklý jezdit, to je za mě ideální pes. Klidně se na něj mrkněte ještě jednou na www.radio-relax.cz, rozklikněte si pejskostránku, najdete Rokyho a věřím tomu, že třeba už zítra si do kralupského útulku Lesan pro něj někdo pofrčí.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Tak pojďme popojedeme. Máme 6:30 a podíváme se na to, jak to vypadá dneska v kalendáři. Máme takový ty klasický, kdo se narodil, kdo má svátek a tak dále a tak dále. A plus k tomu máme takový ty speciálky. To máme tady na Relaxu speciálně z netu, takže jsou ověřený. A dneska byste se tam třeba dozvěděli, že slavíme. A to se mi hrozně líbí, protože do téhle těch oslav já bych se klidně pustil, takzvaný den ospalé hlavy. Je to tak. Ono se to hodně slaví na severu, třeba konkrétně ve Finsku, a slaví se to třeba i tím, že kdo úplně poslední vylejzá z postele a jako nechce se mu vyloženě, tak se používá to, že se poleje studenou vodou. Jo, jako je to taková tradice, by se dalo říct. No, nevím, jestli by se to u nás moc chytlo, to asi ne. A když tak něco podobného máme na Velikonoce, ale oni to mají celoročně, jo. A dneska obzvlášť. Takže den ospalé hlavy jsme slavili dneska. K tomu ještě máme spoustu dalších výročí, tak si je pojďme pustit.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. července. Tento den roku 1960 se narodil Conway Savage, basák kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Ročník 1948 je legendární americká karasobruslařka Peggy Fleming. Přišla na svět v kalifornském San Jose. Roku 1924 končily 8. olympijské hry, které se tehdy konaly v Paříži. Od tohoto dne roku 1940 začal v Americe vycházet Billboard magazín, který publikuje prodejní hitparády. Nové žebříčky. 27. červencový den roku 1953 bylo podepsáno příměří korejské války. Po 24 letech John Lennon získal zelenou kartu pro trvalý pobyt ve Spojených státech.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Jestli se nepletu, já doufám, že teda ne, tak originál je Hootie and the Blowfish a tohle je ale Post Malone, Only Wanna Be With You, taky jako hodně vydařená verze. Máme 6:45 a jednu minutu k tomu a já tady mám před sebou ještě poslední úkol, který vám musím dneska říct, a to, že pozor, ode dneška, tedy od 27. až do příštího pondělka soutěžíme na našem rádiovém Instagramu o dvě vstupenky na slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna v Letňáku. Teď jsem tam zrovna byl, bylo to v pátek na promítání, takže myslím si, že hudební festiák Valník má tak vybudovanou tradici, že tam je o co stát. Navíc, když je tam mraky kapel, 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Ben, totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a ještě dalších 20 kapel. Co pro to musíte udělat? Tak zaprvé sledovat náš rádiový Instagram, to je jasný, a na něm zodpovědět na soutěžní otázku, kolika denní festival je. Takhle jednoduchý to je. A příští týden v pondělí někdo z vás dostane úplně gratis 2 lupeny na slánský Open Air Festival Valník. Ten se uskuteční od 21. srpna v Letním kině.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Je tu 19. hodina, mrkneme na počasí, už teď bych radil zítra do práce v plavkách.
1: Relax Radio.
0: Ne, že by to bylo tak tragický, ale zítra má být polojasno až oblačno, ale hlavně to oteplení. Prý dokonce bude atakovat teplota 30. Tam bude určitě ve středu, to nás navíc k tomu čeká ještě modrá obloha a maximum by mělo být prý odpolední až 33 stupňů. Ve čtvrtek už to bude taková trošku výheň, teploty by měly dosahovat 37 stupňů a na pátek se radši ani neptejte, tam by to mělo být v rozmezí od 36 do 39 stupňů, alespoň jak to tady mám napsaný. Já bych ještě chvilinku počkal se soudem, ono se to může všechno změnit, ale to, že bude teplejc, to je jistotka. No a s nastupujícím horkem by se dalo říct, protože léto už máme nějakou chvíli za sebou, přichází i nová muzika, konkrétně tahle od Miraj se mi hodně líbí a jmenuje se příznačně Malinový sirup.
2: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozplakala tráva.
0: Ať si říká, kdo chce, co chce, já mám prostě pro Miraj slabost, tak těším se na to, až si to mezi 19. a 20. poslechnu úplně celý. Vám přeju hezký večer, budu se těšit zítra.
1: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o ně.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 28. července. Tento den roku 1929 se narodila Jacqueline Kennedy Onassis, první dáma známého řeckého multimilionáře. Roku 1948 se narodili hned dva slavní. Otec kocoura Garfielda, karikaturista Jim Davis a Rick Wright, klávesák Pink Floyd. Roku 1958 přišel na svět Terry Fox, který později proběhl napříč svoji rodnou Kanadu i s postižením. Dnes se běh Terryho Foxe pořádá po celém světě. 28. červencový den roku 1750 zemřel německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach. V roce 1965 spatřil světlo světa Nick Banks, bubeník skupiny Pulp. V roce 1609 admirál George Somers osídlil Bermudy. Roku 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Psal se rok 1896, když vzniklo město Miami. A přesně tento den, v roce 1943, rezignoval italský diktátor Benito Mussolini. 28.7.1951 měla studia Walta Disney hotovou Alenku v říši divů.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio.